0: Totálna smota.
1: Najbolší i najglasnejší. My smo Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.